Kdy to večer dají, podírat se na ovo. Chyba se uvarit, vedete mou. Kdy to večer dají, podírat se na ovo.